Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

nevidím do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize spojená s válkou na Blízkém východě. Ve druhém čtvrtletí dosáhly prodeje rekordních hodnot v 50 zemích. Například v Indii, Brazílii nebo Austrálii se prodalo zhruba dvojnásobné množství elektromobilů než před rokem. Rozsáhlé požáry dál pustoší okolí amerického státu Washington. Plameny zničily nejméně 700 budov a domovy muselo opustit už asi 64 tisíc lidí. Požáry podpořilo rekordní sucho i silný vítr, který komplikuje práci hasičů. Úřady zatím nehlásí oběti, ale pátrají po pohřešovaných a nevylučují, že se situace ještě zhorší. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha od 1. srpna obnovuje zvýhodněné jízdné pro lidi v nouzi. V systému pražské integrované dopravy jezdí za 165 korun. Celý proces podání i vyřízení probíhá elektronicky. Potvrzení o přiznání státní dávky je v systému Jenda. Do e-shopu Pidlí.cz se pak nahrává také elektronicky. Potvrzení o nároku pak platí 35 dnů od vystavení. Ráno jasné, skoro jasné, teploty vysoké, kolem 21 stupňů, i ty odpolední vyšplhají vysoko. A to až na 37 stupňů. K tomu jasno slunečno. Z metropole Lucie Daňková.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.
0: Hit

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině. Co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme. Od té doby, co přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přes bojovat.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně, kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili, což vlastně, když to sčotnu, tak je od dnešních 40, nebo kolik má být, už jenom kousíček.
1: To už daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě, myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, ne, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům údolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo, tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý, přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio, Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 7:15, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí si po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z té strany, který si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože 2x málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě, jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Ale o cože mi připlaveš ten Balt? No, jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dejít představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plakoval ještě 47x díl.
0: Kam splavala hodinu?
2: No, bazén tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslel?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo?
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, to jsou další, ty Imagine Dragons, taky Poetika, no a samozřejmě vám řekneme i, jak to v úterý ráno vypadá na cestách. Bude aktuální doprava.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem z hlavního města, hlásíte bouračku na dálnici D1 na 22. kilometru směrem od Prahy na Brno, blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda. Na místě se vytvořila kilometrová kolona.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Serena a Venus Williamsovi se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaji v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Bruce Nový den utržil v Severní Americe za premiérový víkend 360 milionů dolarů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
0: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
2: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
3: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
2: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. A pak je protivná.
0: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
2: No nic, už to je samo o sebe pomoc přece.
0: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
4: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Jestli byste to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
0: No, je to ranní update, to je první věc.
2: Tím jsme začali.
0: Ale tak...
3: Aktuality Davida Jošta.
0: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
3: Jošťárny.
0: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
2: Dáme.
0: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, Don't Get Me Wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ránko.

0: uších Erik Pritz, Call on Me. Tohle je Hit Radio, chvíli po půl sedmé. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný, jo. Tak na něj koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamenou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři. Jako jestli půjde na záchod v kavárně anebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím,
1: nad
2: o čem jsi teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlej chlapy, nad čím přemýšlej ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. A mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravý, byť Dave.
0: Co? Že jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíly, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět, jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
0: Jo, absolutně.
2: Já bych to prostě uzavřel.
0: A, absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbíš jen.
0: Jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava, tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu, dejte pozor v ulici Poncarova v Praze Řeporyjích. Jsou tam zúžené pruhy, raději nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy.
0: Takhle, ale přiznej se.
2: Mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštily se křížovky, dneska se prostě scrolluje. A tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, firmy vytáhly nový data a tvrdějí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně. V práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně, tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na tom.
1: Máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne zase tolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále. Ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, dřív byly píchačky, jak se strkali, tak si říkám, bych vám dal vidět výraz Jasmin. To se do toho strkali takový karty. Já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo, takhle, no jasně.
0: No,
2: tak tohle.
0: Tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zavít zpátky. Jaký
1: turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod a jak tam byl dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamarád Vímajn, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase šup, do práce. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Chytrá

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám. Kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V červenci na pražských silnicích zemřelo 5 lidí, loni byly nehody bez obětí. Policie evidovala 950 kolizí, což je zhruba o 150 více než loni. Při nehodách bylo 13 lidí těžce zraněno a bezmála 200 lehce. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo ve čtvrtek 16. července, celkem 53. Jasná polojasná obloha, ráno teploty vysoké kolem 21 stupňů a vysoké budou i ty od polední, kolem 37, slabý proměnlivý vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ráno.
5: Hezký úterý vám všem.
9: Snídaně šampionů.
5: Touhletou dobou jsou v plném proudu festivaly, dovolený výlety na chaty a tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků a my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
8: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
10: Jenom, že to je dobrý téma.
8: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii Sea Romance na Hit Radio v 7.02.

0: Moment, Timberg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak se začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil jste David někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, že jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moři, říkal jsem si, tamhle stane, nebo tamhle stane. Nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já jsem nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Hmm. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, já si tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla takhle, byla hezká. Jo. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10, 7.
1: No, tak to je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovoleních.
2: No jasně, nebo plavčíci.
1: Egyptě, no nebo.
0: No jo. Ty, když se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli, tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on ten Egypťan nějak to jako celý jako lívnul, opustil, a není, jo. Ale má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
1: Já mám tam týpka v Egyptě.
0: Nemáš David nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
1: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně naprkli přesně v Egyptě, animátora a jako je to častý případ.
0: To mě řekni, ty jsi teda žena, nemáš tu zkušenost, jo, ale představ si, že teda jedeš do toho Egypta, k tomu bazénu, ten animační program a teďka to bára, bára, bára, bere, mu tam tancuje, že jo, prostě v těch plavkách. To se jako zamilujete takhle jako rychle?
1: No ne, jako asi...
0: A to vám není jasný, že ten animátor tohle stejný dělá s dalšíma prostě
1: přesně,
0: s celým hotelem? Jako.
1: To přesně je důvod, proč bych do toho nešla, protože mně je jasný, že to tam dělá se všema, že jo?
0: Pojďte nám dát vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
0: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
1: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivění?
0: Tak, nějakým. WhatsApp znáte 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Radelton Blood Runner.

0: Offenbach, Overdrive, Hit Radio, 7:45. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samí andílci.
0: No jo, já si pamatuju, vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl ten strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s tím souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ti čerti prostě, jo, to je hnedka. Takhle. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou nevíš, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: Když se ti pak narodí někde, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No a s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo. Ale přesto jsme se tak do sebe zamilovali, že jsme si fakt psali ještě minimálně půl roku, rok vlastně jsme si psali. Samozřejmě tím, že jsem byla mladá, naši mi nikam nechtěli pustit, takže jako pozvání do Monzy na formule bohužel neklaplo. A vlastně pak jsme si přestali psát, nějak to vlastně vyšumělo, ale bylo to krásné. Vzpomínám na to do dneška a je to hezké. Mějte se krásně.
1: To jsem chtěla říct, že vidět, že v Ivče to zůstalo, že opravdu na to vzpomíná ráda, zní to tak.
0: Mě by mrzelo teda, že jsem se nedostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasický
0: takhle,
1: italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, když jsme u těch letních lásek... A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7:18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle jsou Mirai, tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města nemáme hlášen žádné nehody, doprava ale v Praze houstne, popojíždět budete na Pražském okruhu od sjezdu na Lochkov ve směru na Ořech.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: tohle je velký léto. Shakira, Whenever, Wherever na Hit Radio v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny.
2: Ranní update.
3: Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold, all inclusive je all inclusive.
3: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, která stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se nám stalo teďka. Ne, že bychom je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by si přestal.
3: Já bych si klidně přestal.
0: No, mi to jasný, no.
3: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalové od dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých hadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jak tam máte počasí? Tak je takový
2: no,
0: vedro.
2: No nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
2: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
2: Krkonoše?
1: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
2: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šampónu pro snadnější rozčesávání vlasů?
2: Kondicionér.
1: Jo.
0: Máš pravdu.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
2: Kohout.
0: Ano.
1: No a poslední otázka. Co vyrábí včely z nektarů květů?
2: Medíček.
1: Medíček.
0: A medíček. Poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit no. o Tomáše a svěží kudrlinky. Tak, takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
2: Děkuji moc krát.
1: Gratulujeme.
2: Tak to vám krásný horký den.
0: Děkujeme. Ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvy, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Ještě mě to nepřešlo. Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farna, Mirai, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
1: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
0: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v Blusnickém tunelu ve směru na Smíchov došlo k nehodě osobního vozidla, blokovaný je pravý jízdní pruh, projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Taylor. Tohle je Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život. Máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpy vypustil roji včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel, pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů, sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo, ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vyletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no uletěli mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosedy domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převáží letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha od 1. srpna obnovuje zvýhodněné jízdné pro lidi v nouzi. V systému pražské integrované dopravy jezdí za 165 korun. Celý proces podání i vyřízení probíhá elektronicky. Potvrzení o přiznání státní dávky je v systému Jenda. Do e-shopu Pidlítačka se pak nahrává také elektronicky. Potvrzení o nároku pak platí 35 dnů od vystavení. Ráno jasné, skoro jasné, teploty vysoké, kolem 21 stupňů, i ty odpolední vyšplhají vysoko, a to až na 37 stupňů. K tomu jasno, slunečno. Z Metropole Lucie Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Stále jste tady, no tak hezké ráno.
7: Hezký úterý.
2: Snídaní šampionů.
6: Vstupujeme do poslední třetiny úterní snídaně, takhle jsem to chtěl říct. A lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale příští týden nebude fungovat gravitace. Vypne se. Normálně vesmír. Hotovo. Slyšeli jste o tom?
7: Ne.
6: No tak počkejte, za chvilku to proberem. David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Hezké ráno.
2: Hit Radio City.

0: 6 minut po 8, Hit Radio v uších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou. Ctě.
1: Nic, počkej. Nada.
0: Pět, šest. A dobrý, tak a gravitace funguje. Co zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no já, mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili minulý týden.
2: Jak jste si to užili nakonec, se ani nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří a mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím, protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jako by někdy můžou být, ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo, on se z toho fakt úplně pomát a řeší to denodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit i tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně. Ježíš, od covidu, ne? Jak jsme se očkovali. Byl Gates, to všechno sleduje. Jsme očipovaní. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás kropí ty chemtrails, no. Tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo. Já teda nevěřím asi žádný konspirační teorii. Co vy dva?
2: Taky ne.
1: Taky ne.
0: No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo, a když to mysleli jako hezky.
1: Takže ať už to je takováhle věc, nebo opravdu i konspiračky, dejte nám to vědět na 777-937-777.
0: Přes WhatsApp budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, ale potěší nás i klasická zpráva. Teď Ava Max, Sweet But Psycho na Hit Radio.

0: tohle je Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve 14:45, 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zavíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane, ne že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No, tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no, a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím. Nevím, jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film,
3: na nějakém
0: taky,
3: filmu,
0: to byl film a myslím si, že byl strašně dlouhej a nic se nestalo. Přežili jsme to, bohužel.
1: Mě bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova. Tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenbock. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně, strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně, strašně dlouho. Až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako zjistila, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak mějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba, když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je.
5: Prostě ten pohádkový svět. Bylo by to krásný. Ale teď přitvrdíme. Já jsem měl kolegu jednou zaměstnání a to byl chronický lhář. Olala, ale chronický lhář, že vlastně on tomu už i sám měřil. On totiž nám vyprávěl tehdy, ale já jsem byl taká na vojně, víš, ale já jsem normálně potřeboval mít rychlej přesun a měl jsem 815, jo, hele, normálně, já jsem stopnul stíhačku, jo. Normálně jsem jí zaháknul, odletěl jsem s ní, nechal jsem se vysadit někde na nějakou, já nevím, kam to letěl, k Olomoucku, prostě a tam jsem měl zrychlený přesun a stihl jsem to, dostal jsem vyznamenání, no, ale skutečně tenhle ten člověk do nás hustil neskutečné historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali. No, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
0: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paraganská padina, ne?
3: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
0: Ale to má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední lavina, jo.
1: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Loch Nessku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
0: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Loch Nesska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8:18, Hit Radio, hezké ráno.
6: Víš,

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu v Lochkovském tunelu ve směru na letiště bylo detekováno nadměrné vozidlo, místo je neprůjezdné. Jeďte jinudy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: nejnovější veverech sa Faithless New Religion na Hit Radio v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody,
1: protože... Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Davide, to by se to stalo za dlouho poprvý tady vlastně.
1: Poprvý po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no. Takže zkusme to, jo.
2: Ranní update.
0: Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: než se to vypadá. Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky, za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a
0: třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl mě říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš vypít.
1: Tak to bych tady neseděl.
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: Tohle je Hit Radio a Celibát. Nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex,
1: ano.
0: Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive, a to, že je to teda italský zpěvák.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vybrali byste takovou dovču s dvěma vašima ex. Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Počkej. Cítíš to, vidíš to tam? Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.

0: 8.50 máte v uších Hitradio, to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme. 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza. Takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víc se nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no. Tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený vlnou, ušetřilo by se za elektriku.
1: No
0: a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No.
0: Vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u vás v práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To asi neprojde, no. Tak nic, no.

0: hodin.
1: Tak zítra, ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme. Dobré dopoledne na pražské silnice. Velké problémy přetrvávají na Barandáku, a to v obou směrech. Připravte se na popojíždění minimálně půl hodiny. Stále to tedy platí pro oba směry. Na Černáku tady od sjezdu z Hradecké dálnice popojíždíte směrem do Kobylské, ale i samotná Štěrboholská v obou směrech hlásí minimálně čtvrt hodiny v koloně. Přerušovaná kolona a zdržení kolem 10 minut, to je pražský okruh od úrovně Jesenice až po Řech směrem k letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 20.

0: 59,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Škodův palác zůstává po dobu vysokých teplot dál otevřený veřejnosti. Nabízí možnost ukrýt se před horkem v klimatizovaném atriu. Prostory jsou doplněné o barely s pitnou vodou pro osvěžení, a to v čase od 8 do 18 hodiny. Praha tak reaguje na další výstrahu před vysokými teplotami, které metropoly čekají až do středy. Pečovatelské domy v Praze hlídají nejen pitný režim svých klientů, kvůli současným vysokým teplotám omezují také pobyt na slunci, zejména přes poledne, a venkovní aktivity přesouvají do klimatizovaných nebo jinak ochlazovaných prostor. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Festivalová sezona dál pokračuje. Na zámku Dobříš se od čtvrtka do neděle uskuteční 6. ročník festivalu hudby. Ten nabídne program pro návštěvníky všech generací. Za pořadatele Zdenka Žádníková.
5: Propojení klasické hudby se street dance, hip-hopem a popem. Domácí občerstvení, skvělé víno, humor a netradiční průvodní slovo.
4: Vystoupí například Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis nebo také Jaroslav Svěcený, a nejmenší návštěvníci se budou bavit pohádkami.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: Většinou jasná, polojasná obloha později odpoledne a na večer, při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo dokonce už i bouřky, 37 stupňů odpolední maxima a slabý proměnlivý vítr.

0: Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Přeju vám krásné dopoledne, přátelé, tak jsme se dočkali další den a další dopoledne, tentokrát 3 minutky po 9. hodině. Dominikům i Dominikám dneska přejeme všechno nejlepší k svátku. Známe kromě Hašana nějakého Dominika?
2: Tak máme 2 kolegy.
1: Teď jsem chtěl zrovna nenápadně se dostat jako, tímhle směrem.
2: Takže Dominik Šmaus, redakční, zpravodajský kolega a pak kolega Vršanský.
1: Ano, tak uvidíme, jestli...
2: Něco přinesou? Nějaké občerstvení?
1: Jestli dnes bude zábava v rádiu, tak i vy na ně nezapomeňte. No a důležité je, že pro vás máme samozřejmě čerstvé zprávy přímo z Metropole a taky skvělou muziku. Začínáme s dvojicí Calvin Harris a Rihanna, We Found Love, a za pár minut třeba Coldplay anebo taky Michael Andrews. Tak Praho, přejeme vám dobré úterý a dobré dopoledne. Já budu...

0: je to šílený svět, je to Mad World. Michael Andrews a Gary Jules. Takhle hraje dopoledne u nás na 937. My jsme Hit Radio City. Za chvíli vám nabídneme třeba Marka Ztraceného a zase odpočítáváme do začátku jeho koncertu. No jo, už nás to čeká v pátek a z místa budeme samozřejmě i vysílat. Zásadní ovšem je, že to teplo, ty vysoké teploty, to nás vlastně částečně trápí. Řadu z nás to samozřejmě může omezovat i v práci. A dovedete si představit, jak se v těchto teplotách žije pražským popelářům. No, léto je jedno z nejnáročnějších období pro ně, jo. V ulicích metropole se pohybuje více než stovka popelářských kukavozů. Obsluhují předem stanovené oblasti, svážejí odděleně směsný i třídě odpad. No a jak vlastně takhle v létě vypadá posádka takového kukavosu, tak to nám řekne mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický, který je vlastně se mnou teďkon ve spojení. Sašo, dobré dopoledne.
1: Posádku tvoří řidič a 2 až 3 popeláři. Za směnu společně najedou v průměru 85 kilometrů a do jednoho vozu naloží až 7 tun materiálu. Naši lidé vyvezou denně několik stovek popelnic, přičemž každá z nich může vážit desítky kilogramů. Při jejich vynášení a zanášení nachodí za směnu i 20 tisíc kroků. Ranní služba jim začíná už v 5 hodin, někdy dříve. Popeláři ovšem pracují také o víkendech, svátcích a někteří dokonce i večer.
0: No a teď se k tomu přidejte tu fyzickou zátěž, protože v horkých dnech se samozřejmě potýkají třeba se silnějším zápachem z popelnic, jo? Všichni to známe. A nebo třeba taky s nepořádkem kolem nich, protože i to se musí řešit.
1: Přeplněné popelnice a nepořádek kolem jim ale zásadním způsobem stěžují práci. Udržovat čistotu kolem odpadních nádob musí každý občan hlavního města sám za sebe. Tohle popeláři v popisu práce nemají.
0: No a jestli je možné nějak popelářům v tomhle horku zpříjemnit jejich práci, to je samozřejmě zásadní otázka.
1: Naši zaměstnanci pracují venku i během tropických dnů. Naplánované směny nelze odložit, proto se je snažíme všem maximálně zpříjemnit a usnadnit, například pravidelným doplňováním tekutin a potřebných minerálů. I díky popelářům se totiž pravidelně budíme do čistého města.
0: A to je jedině dobře. Takže dneska vzpomeňte na muže v oranžovém, protože i oni v těchto vedrech samozřejmě stejně jako my musí pracovat. Sigma a Nobody to Love a za pár minut taky Avril na City.

0: Avril. Právě teď u nás na Hit Radio City. Mimochodem, Avril měla docela takovou práci snu. Práci. Jsem možná přehnal trošku. To je prostě radost. Ale víte, že se odehrály v letošním roce zatím si myslím, že dvě zásadní svatby, jo? Jedna byla svatba Taylor Swift, odehrávala se přímo v Madison Square Garden. Druhá svatba tu měla Dua Lipa, jo? Ta se zase odehrávala na Sicílii. Velká sláva, spousta hostů. Ale ta první svatba, to znamená Taylor Swift, tam právě vystupovala Avril Lavigne. Právě během svatby překvapila všechny hosty, a to svým ikonickým hitem Skater Boy. To je návrat do roku 2002. Mimochodem, s Taylor Swift prý Avril má společnou hudební minulost. Psal se rok 2015, kdy se Avril objevila jako speciální host na turné Taylor Swift a spolu si tam zaspívali Complicated. Takže vlastně kámošky. Už za pár minut další velké hity. Alan Walker a nebo Joe.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

End of Beginning. Takhle vám hraje Hit Radio City. Přátelé, vyspali jste se vůbec dneska? Dalo se spát, pokud náhodou nemáte klimatizaci? Protože dnešní noc byla extrémně teplá. Už to máme potvrzené ze všech meteorologických stanic. Noc na úterý opravdu zaznamenala teploty, za které bychom byli rádi ve dne. Jo? Například v Bystřici pod Hostýnem teplota neklesla pod 27,9 stupňů Celsia, což je, přátelé, jedna z nejvyšších hodnot v celé historii měření. Přímo neuvěřitelné. To máte 30 stupňů, kdy bylo vlastně po celou noc a nekleslo to jako níž, jo. Samozřejmě byla místa v republice, která třeba v noci naměřila 14 stupňů Celsia, to je pravda, ale zároveň byla to opravdu jako velmi, velmi horká noc a jestli jste se budili, či jste se snad potili, má to svůj důvod. Navíc rekord naměřili dokonce i u našich sousedů na Slovensku. V obci Plavecký Peter, tak tam bylo minimum 27,5 stupně a původní hodnota rekordu byla 27,3 stupně a to z roku 2013. A navíc dokonce si tam připsali nejenom tu nejnižší teplotu v noci, ale taky si tam připsali jako absolutně rekordní teplotu a to 39,9 stupňů Celsia v Bratislavě, kde to naměřili právě včera v pondělí odpoledne. Tam bylo opravdu jako 40 stupňů a ve Vídni to samé, to je jako kdybyste kamenem dohodili, 40,1. Takže extrémní teplota sužuje nejenom naší republiku, ale vůbec celou Evropu, ale připravte se na to, prý ještě zítra a pak už nás čeká celkem citelné ochlazení. Tady je jedna pozvánka možná i na dnešní večer, kdy vám hrajeme po 18. to nejlepší z 80. 90. a taky 0. let. Tohle je Nirvana. A za pár minut si dáme za 100 let Hit Radio City.

0: i za 100 let.
1: Jen si dovedete představit, co bude za 100 let? Ty bláho, 2126. Tak uvědomuju, že mě už to může být úplně jedno. To byla hezká vzpomínka na oslavu 100 let republiky, hudební uskupení za 100 let. No a za pár minut další velké hity, které jsme pro vás připravili na dnešní dopoledne. Dáme si Hubastank, The Reason, určitě taky Alex Warren, anebo Daša.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: freedom.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 10. Dobré dopoledne, tady je Hit Radio City. Eva Farná vás čeká, anebo taky Imagine Dragons. To jsou velké hity, které budou následovat po 10. hodině. A protože víme, co se v Praze kde šustne, tak dáváme slovo Lucce. Ta to ví nejvíc.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Na Barandáku se situace uklidnila směrem od Dobřížské. Projíždíte bez zásadnějších komplikací. Naopak tedy směrem do Dobřížské ještě počítejte s kratší kolonou na 5 až 7 minut. Naopak Pražský okruh tady kvůli pracím na silnici a také menší nehodě popojíždíte v přerušované koloně už od Jesenice až po Ořech dál směrem k letišti. Zdržení může být i v tunelech kolem 5 až 7 minut. No a popojíždět budete i na příjezdu D1, tady hlásíte kolonu od Chodova až po Záběhlice, postojíte si kvůli dopravní nehodě 5 až 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Fajn.
1: I v aplikaci Rády.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Většinou jasná, polojasná obloha odpoledne a na večer při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně přeháňka nebo dokonce už i dnes bouřka, 37 stupňů odpolední maxima a slabý proměnlivý vítr.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Tak jo, doufám, že jsme zvládli ráno, teď už se není na co vymlouvat, máme po 10. hodině, začínají porady, začínají meetingy, začínají srocení, tak tam pozdravujte a jestli potají někde posloucháte Hit Radio, tak děláte dobře. Mám pro vás už za chvíli další mozkovou rozcvičku, náš City Quiz, který určí, jak se ten den vlastně bude odvíjet, jestli to bude stát za něco, když vám to sepne, anebo to bude stát za nic, když vám to nesepne. Imagine Dragons a jejich Sharks, za pár minut taky Eva Farna, anebo Timbaland a Katy Perry. To je hudební nabídka těch největších hitů u nás na Hit Radio. Tak dobré.

takhle hrajeme u nás na Hit Radio, Timbaland a Katy Perry. Tak co, jdeme na to? Já doufám, že jste připraveni. City Quiz s dnešním datem, tedy se 4. srpnem. Jedna hudební ukázka, která prověří, jestli dobře znáte text, protože jedno slovo jsem tam vypípal a strašně mě zajímá, jaké slovo to je. Stačí jenom dobře poslouchat.

0: Prahu. Let's go.
1: To byla rychlovka, co? 777-937-777. Správné číslo sem ke mně do studia, na které můžete psát, na které můžete nahrávat hlasovky, využívat WhatsAppky, SMSky, je to úplně jedno. Jakýmkoliv způsobem se dostaňte sem ke mně do studia. Kdybyste náhodou už tenhle pátek neměli co dělat a chtěli jste na největší koncert roku 2026, na Marka Ztraceného na Letenské pláni.
2: Možná jsem ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
1: Je tam jedno cenzurované slovíčko? Ne, že by muselo být. Ale mě zajímá, co nám tam v tom textu chybí. Takže jestli už vám to se cvaklo a znáte odpověď na dnešní City Quiz, no tak píšete na 777 937 777.
2: Možná jsem

0: Jedna cesta do zoologické zahrady, tam nás vzala Shakira. Takhle chutná dopoledne u nás v Praze. Tohle je Hit Radio City, Linkin Park nebo Hunter X už za chvíli. Ale samozřejmě i velké poděkování a v podstatě ovace pro vás, kteří jste dneska zvládli naší hudební ukázku a naší hudební hádanku. Zas tak těžké to nebylo, chybělo nám jedno slovíčko v téhle písni. Možná jsem ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Já teda můžu říct, že Lucka, Petra, Karolína, Natálka, taky Filip, Matyáš, Honzik, zpráva od Kuby, která je správná, Tereska, Sofie dokonce. Tak ti to dneska měli naprosto správně a ještě Radka, která je se mnou na telefonu. Radko, dobré dopo.
1: Dobré den, dobrý den, ahoj, zdravím.
0: Radko, tak co, pracovní povinnosti dneska dopoledne, nebo volno?
1: Jo, jo, jsem v práci.
0: Vy to chudák říkáte tak
1: jo,
0: smutně.
1: Jo.
0: A co, co dovolená, kdy bude?
1: Už byla a za 14 dní bude ještě jedna.
0: Skvěle, máte to výborně naplánovaný, to je dobře.
1: Jo, jo.
0: Mezitím můžete klidně jít na Letenskou pláň, protože ano. To máme už tenhle pátek, jo? A já věřím, že si to užijete, samozřejmě, ale potřeboval bych správnou odpověď, jo? Hudební ukázka Marka Ztraceného, ta píseň se jmenuje Stále věřím, ale jedno slovíčko nám tam chybělo. Tak co to bylo za slovo?
1: No já jsem přesvědčená, že to bylo blázen.
0: Dobře, pojďme si to vyzkoušet. Možná jsem blázen, ale stále.
1: Jo.
0: Naprosto správně, je to vaše. Super. To znamená, že moc gratuluju. Užijte si to velkolepě. Koho vezmete?
1: No, ještě přesně nevím, buď to bude manžela nebo kámoška.
0: Kdy se rozhodnete?
1: Asi možná dneska večer.
0: Dobře, tak to doma diplomaticky proberte.
1: Tak jo.
0: A mějte se krásně, děkuju za telefonát.
1: Tak jo, moc krát děkuju.
0: Není zač, naschle.
1: Pozdravujte všichni, děkuju, nashledanou.
0: Další příležitost, jak si s námi procvičit mozkové závity a k tomu získat nějakou tu drobnost, tak samozřejmě zase zítra. A opět zítra to bude jedna z posledních šancí, jak se dostat na koncert Marka Ztraceného, který nás čeká už tento pátek. Na Letenské pláni nejzásadnější hudební událost letošního roku.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

vám hrajeme na Hit Radio City i krátce po půl jedenácté. Stále přejeme dobré dopoledne. Mám pro vás, přátelé, jeden dobrý tip, co dělat v Praze, na co se jít podívat a co byste neměli promeškat, jo? Bude to ve čtvrtek, za dva dny už, a bude to večer až po setmění. Má to svůj důvod, protože pozor, chystá se v Praze světelná show, kterou vykouzlí 280 dronů. No jasně, obloha nad Prahou se promění v takové obří plátno. Protože bude to ve čtvrtek večer, tak se rozhodně vyplatí jako jet někam do centra. Já vás rovnou nasměruju na Střelecký ostrov. V 21 hodin a 30 minut tam začne speciální dronové divadlo. Takže na té noční obloze se roztančí světelné animace, které jako budou představovat jako nejrůznější tvary. Prý to bude trvat zhruba nějakých 10 minutek a na oblohu vzlétne flotila téměř 300 světelných dronů. Celkem tam bude 15 originálních animací a jak jsem říkal, začíná to v 9:30, což mimochodem prý navazuje na velkou akci, která už byla k vidění v Bratislavě. Bylo to přímo vlastně na Dunaji v Bratislavě. Byly z toho nějaké fotky na sociálních sítích a tak moc se to líbilo, že takováhle dronová show přijíždí i k nám do hlavního města. Takže, přátelé, ještě jednou zapsat, za dva dny, ve čtvrtek večer 21:30, Střelecký ostrov, to je zásadní informace. Možná, že to samozřejmě bude vidět i trošku dál, ale kdybyste chtěli být u epicentra, tak Střelecký ostrov a dronová show, která bude začínat v 9:30 a bude trvat zhruba nějakých 10 minutek. To se jen tak nevidí. Mám pro vás samozřejmě další skvělou muziku. Připravená kapela Mirai a jejich v podstatě dnes už legendární píseň Když nemůžeš, tak přidej, a za pár minut připraveni taky Lost Frequencies. Jo? Tak ať máte hezké dopoledne.

0: Tak to byl Lost Frequencies u nás na Hit Radio City. Mimochodem přijede do Prahy, a to v polovině září. To už máme v podstatě za pár. Ale tak nechci strašit, tak jsme v polovině prázdnin, máme 4. srpna, díval jsem se teda do kalendáře. Kromě toho, že dneska slaví Dominik, tak prosím vás, když se podíváte na pranostiky, tak dneska si myslím, že se jedna vyplní. Vlastně obě dvě, na které tady koukám. Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. No větší parnou si asi přát nemůžeme, protože i dneska budou dost možná na řadě míst padat teplotní rekordy. A ještě jedna pranostika, vztahující se ke 4. srpnu. Potíli se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Takže vlastně obojí čekáme prý tuhou zimu. Tak se na to připravte. Já vím, je to za dlouho, ale možná, že dneska, až půjdete po ulici a budete se potit, že na toho sněhuláka přece jenom myslet budete. Další velké hity vás čekají už za pár minut po 10:45. Dáme si Liquido a Narkotik, Alexander Burke a nebo také Juanes a jeho La Camisa Negra.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. V průběhu dnešního odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do podzimních obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat nejpozději v 16 hodin. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu. Praha 6 podporuje sociálně slabší rodiny. O prázdninách organizuje sbírku školních aktovek a pomůcek. Dalším cílem projektu je také šetrnost k životnímu prostředí, pokračuje mluvčí šestky Marek Zeman.
2: Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Podobnou sbírku pořádá také Praha 5 a víc se najdeme na webu obou radnic.

0: Pražští policisté zachránili život muži pod vlivem drog. Chtěl skočit z Hlávkova mostu. Dramatický zásah se odehrál v noci z 22. na 23. července. Muž stál na mostním zábradlí a vyhrožoval skokem do Vltavy. Z vyjednavači odmítal mluvit. Nakonec policejní zásahová jednotka k muži slanila, upoutala jej do nosítka a předala záchrance. Knihovna Václava Havla chce pokračovat pod novým jménem, dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachová co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Dagmar Havlová totiž v červnu odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou.
1: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Polojasná obloha odpoledne a na večer, při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánky nebo dokonce už i bouřka, 37 stupňů odpolední maxima a slabý vítr k tomu.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Tak dobré, i když vlastně letní perné dopoledne, které se pomalu, ale jistě přesune v dost možná lámání dalších teplotních rekordů. Uvidíme, jak to dneska bude vypadat. Prosím tě, Luci, ano? Máš doma ještě nějaká CDčka, vy?
0: No jasně, mám spoustu CDček ještě.
3: Jasná věc. Představ si, že po mnoha letech se opět zvedl prodej CD nosičů na světě a možná někteří odborníci říkají, že to samé, co se kdysi dávno stalo s vinily.
0: Ano.
3: Po velkém propadu následoval růst, že to samé možná čeká i CD nosič.
0: A může za to nějaký konkrétní interpret, nebo je to jenom všeobecně trend?
3: Můžou za to prý naše generace, která začíná shromažďovat CDčka.
0: Takže my za to můžeme.
3: Takže vlastně, no, my se na to podíváme trochu podrobněji a vy si mezi tím můžete tak nějak aspoň v hlavě spočítat, kolik máte doma CDček, případně kolik jste jich při stěhování vyhodili se slovy to už nikdy nebudu potřebovat a teď toho možná litujete, jo? Tak to si řekneme za pár minut. Kelly Clarkson, připravena. Black Eyed Peas za pár minut a taky Kamrat. Tohle jsou velké hity, které vám hrajeme po 11. hodině. Hit Radio City.

Cut a Be Mine, přátelé. Máte doma ještě CDčka? Originální, anebo samozřejmě největšího vydavatele Verbatim? No jo, tak kdysi dávno to hodně frčelo, pak jsme zase nevěděli, co s CDčkama dělat. Ideální je to dát babičce, ona s tím potom plaší nějakou divokou zvěř. To vím, že jsem taky udělal párkrát. Ale přátelé, zásadní je, že nosič CDčko neumírá. Zažívá totiž nečekaný comeback. Po letech útlumu vzrostly v první polovině letošního roku prodeje CDček ve Spojených státech o 16%. Prodeje CDček tak rostly rychleji než třeba prodeje vinylových desek. A sami určitě víte, jak to v historii bylo. Vinyl taky na chvilku zmizel a pak se najednou z ničeho nic vrátil a dneska mít vinylovou desku je prostě jako něco exkluzivního. Dost možná se něco podobného stane i z CDčky. Zájem o CDčka a vinily dál podporují třeba sběratelé, mladší posluchači taktéž a je tam i taková ta obliba, že zkrátka chcete mít něco exkluzivního, jo? Dost často právě dneska už na CDčkách a vinylech vycházejí nějaké limitované edice a přestože samozřejmě muzice stále vládne streaming, tak fyzické nosiče mezi fanoušky znovu získávají na popularitě. Tak mě celkem zajímá, jestli máte doma ještě nějaké ty staré vinily, jestli máte doma stará CDčka, jestli jste je prostě nevyhodili, když jste se stěhovali a teď možná, že nastal jejich čas. No mám doma pár starých CDček, u mě nastává problém, že už to jako není na čem přehrát. To jsem nedávno zjistil. Je mi to líto to vyhodit, je v tom v podstatě jako kus mého mládí. Nicméně už si asi nepustím nic, co je na tom. Budu si muset ještě ke gramofonu pořídit nějaký CD přehrávač, protože to už jsme všechno vyhodili a takové ty staré velké hi-fi věže, které nesměly chybět v žádné domácnosti, tak to se přiznám, to už bohužel nemám. No. David Guetta je tady. Taky mám pár CDček Davida Guetty. Kid Cudi a Memories. No a za pár minut Kateřina Marie Tichá a nebo One Republic. Další velké hity. My jsme Hit Radio City. Dobré dopo.

0: Skvělá muzika od One Republic, Counting Stars. Hit Radio City je s vámi. Jestli o prázdninách sedíte u televize a říkáte si, díváte se třeba na Tour de France, jo? Říkáte si, tyhle, to musí být strašný peklo, jako šlapat Alpy na Tour de France, tak jedna dobrá zpráva. Za pár dní uvidíte světovou cyklistiku na vlastní oči a ani k tomu nemusíte do Francie, jo? Protože od 13. do 16. srpna se jede Czech Tour, což je speciální závod, kdy peloton odstartuje v Praze a zamíří, dobře poslouchejte, do Karlových Varů a potom přijde na řadu Ještěd, Dlouhé Stráně a finále je v Beskydských Pustevnách. To znamená skoro celá obětá republika. Letos to nebude jen tak ledajaký závod, Czech Tour se posunula do druhé nejvyšší světové kategorie, takže pozor, opravdu dorazí světové špičky, zahraniční i nejlepší čeští závodníci. Takže jestli jste někdy chtěli stát jenom pár metrů od profíků, slyšet takovéto svištění kol a zažít tu atmosféru, kdy kolem vás během pár vteřin proletí celý ten peloton, ten balík, tak to je přesně teď ta příležitost. Kdy naposledy jste schválně fandili tamhle cyklistům někde přímo u silnice? Je to vlastně úplně jiný zážitek, než když sedíte úplně v pohodě doma. To vám můžu slíbit. Czechtour.com, tam najdete podrobné informace o tom, kde jsou jednotlivé etapy a jak jsem říkal, startuje se už 13. srpna. Tohle je Lady Gaga. Její kouzelnická abrakadabra a tu uslyšíte už za chvíli. Celou.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

you hear me? Tohle je Enrique Iglesias a vy posloucháte Hit Radio City. Mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Opět po 18. otevřeme hudební archivy, tak jako to děláme pravidelně večer, kdy vám naservírujeme ty největší klasiky let 80., 90. a také 0. A tentokrát to vezmu přes 90. léta, přes The Bosse, jo? Protože The Boss je přezdívka Bruce Springsteena. Psal se rok 1994 a film Philadelphia byl zcela zásadní. Hrál tam Tom Hanks, možná si vzpomínáte. Pro mě jeden z těch nejoblíbenějších filmů. No a v roce 94, konkrétně v únoru, k tomu byl vydaný taky single, který se vlastně stal ústřední melodií celého filmu Philadelphia. Jmenuje se Streets of Philadelphia a je to taky jeden z absolutně nejzásadnějších hitů Bruce Springsteena a patří to opravdu k tomu nejlepšímu, co vůbec můžete slyšet. A podle mě, kdyby se sestavila nějaká jako třeba, já nevím, top stovka těch nejzásadnějších písní hudební historie, myslím si, že Streets of Philadelphia tam rozhodně bude. Takže, malá vzpomínka na začátek 90. let, nebo dejme tomu první polovinu, na Bruce Springsteena, no a takovéhle hity z let 80. 90. a taky z milénia vám hrajeme každý večer. Dnešek nebude výjimkou. Po 18. hodině u nás Hit Radio Classic a teď Bruce Springsteen.

Your Husband is Coming. Tohle je hit Radio City. No a tohle je kapela. K téhle písničce z 90. let mám jako speciální vztah, protože si pamatuju, že když jsem chodívával na Matějskou, tak tohle se tam všude hrálo, jo? Prodloužená jízda, kupujte žetonky, kupujte tiketky a tohle tam bylo úplně všude. No my vám to dneska dáme v srdcovkách Hit Rádia, protože Jirka Pelnář je má pro vás připravené a to už za chvíli, konkrétně po 12. hodině. To je asi všechno ode mě, úplně, jo? Mějte se fantasticky, zvládněte dnešní vedra a zítra ve stejný čas na stejné adrese, jo? 9. hodina odbije, ať už máte dovolenou nebo pracovní povinnosti, já se na vás určitě budu těšit. Kuba Urban je s vámi a zítra v 9 na Hit Radio City. Terminology.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace v přerušované koloně od Jesenice až po Ořech a zdržení kolem 10 minut. Popojíždíte také na příjezdu Hradeckou dálnicí a pak na Černáku nebo v okolí magistrály. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12. hodiny, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
4: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
3: Teď se ještě podíváme k nám. Pražští hygienici evidují za červenec 12 nových nákaz žloutenkou typu A. V červnu bylo pacientů 18 a loni v červenci byla nemoc na vzestupu. Hygienici zachytili 130 případů. Kvůli epidemii zrostl také zájem o očkování proti nemoci. Podle odborníků bychom ale neměli letos zapomínat na přeočkování.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Odpoledne horké, slunečné, většinou polojasná, skoro jasná obloha, na večer přibývání mraku, teploty kolem 37 a slabý proměnlivý vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné a tropické poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat 4 na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. No, a když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super. Tak koukněte kousíček doprava, tam jsou 3 další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Rose Garden, Lemon Tree, srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo? Pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval? Kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne. Jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakém roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma.

0: Story, tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co, mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo? Pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje. A musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadlo u vás doma. Rok 1994, kapela!

0: slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka a píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, i našli někde na silnici a vzala si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát tak jí ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, kdy vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777 937 777, dáme ji za chvilku, tady na Hitrádiu.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ráno, David na solové dráze. Zítem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli seřídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje. Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že pod kresovou hudbou, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irský zpěvačky Eni, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: Malá kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem. 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, alespoň tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace v okolí Černáku kvůli opravám k Belské, ale zdržení v těchto chvílích kolem 5 až 7 minut. Kratší kolony čekejte v Bělohorské, v oblasti Vypichu a také v okolí magistrály. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
1: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
0: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám. Pražské pečovatelské domy hlídají nejen pitný režim svých klientů. Kvůli současným vysokým teplotám omezují také pobyt na slunci, zejména přes poledne, a venkovní aktivity seniorů přesouvají do klimatizovaných nebo jinak ochlazovaných prostor. Závažné komplikace kvůli počasí zatím nehlásil ani jeden z nich.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Odpoledne většinou jasné, polojasné, k večeru přibývání mraků. Objevit se mohou přeháňky nebo také dokonce bouřka. Teploty kolem 37 a slabý vítr.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: 1 hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: Hit Radio City.

R-City na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká: cože? Nebude fungovat gravitace? Juhu! Vrátí se mi moje prsa z roku 2015! Ano! V tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

Kaigo a Parson James na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia. No a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším. Tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený, Horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. No a protože je úterý, teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám, tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupýho, to je na mě, a pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vyjít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy věřím taky. Teď Morandy.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je shodou okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileném vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Lian Rimes a Divoký kočky, když si se bavíme o tom víně, tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Lian Rimes na Hit Rádiu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Rádiu ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší kolona se táhne od Chodova po Záběhlice, pokud přijíždíte do metropole po D1. Zdržení do 5 minut, platí to také pro část Pražského okruhu na úrovni Jesenice a centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio.

0: se v tocích viditelnější než obvykle, proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám. V budově finančáku na nábřeží Kapitána Jaroše na Praze 7 se bude natáčet část amerického fantasy seriálu Beard Watcher. Od 8. do 24. srpna filmaři omezí chodník u budovy a parkování v ulici na Ovčinách a na nábřeží. Chod finančního úřadu ale omezený nebude. Natáčení je plánované na víkendy.
1: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Odpoledne většinou jasné, polojasné, k večeru přibývání mraku. Objevit se mohou přeháňky nebo také dokonce bouřka. Teploty kolem 37 a slabý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: Úterní odpoledne pokračuje dál, po obědě podáváme dezert, ten je ve vlastní šťávě, je prostě strašný vedro, ale je léto, jo? Vždyť je 4. srpna, tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je 3x tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 2 odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.
2: Hit Radio City.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který...
1: Vědci.
0: Vydali a teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou?

0: a už nikdy prostě nepůjdete. A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít. 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hitrádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: stejně jako já a Činask na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom si dneska povídáme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesvlékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláž na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: My jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo v obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože? Co? Co? Co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosprtí odníst nechci. Takže... Podle mě by to měli rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám, ale do té doby rozhodně ne, mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo, tam třeba kategorie 20 až 30, to si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons, Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme. Takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábneme s Evičkou Mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák, jo. Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. Mě to tady zmizelo. To mě zajímá, to mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně, to taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezume je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na té nuda pláži zůstaneme.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio 14 hodin, 4 a 30 minuty aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady, na Moravě, druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Lyonnaise je téma Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queenie, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Milí posluchači, je tady odpolední show.
2: Možná si říkáte, že kafe odpoledne už je moc, že byste si ho neměli dávat, protože v noci nebudete spát.
1: Dejte si ještě jedno kafe, my jsme si taky dali kafe.
2: Nepijeme, máme rádi zelený čaj, podáváme zelený čaj každý den od 3.
1: Zkrátka vám dodáváme energii na vaši cestu domů.
2: Dojezd. Je. Opatrně.
1: Jde Radio City.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V okolí Černáku počítejte s více auty, pokud jdete do Kbelské ulice, zdržení je kolem čtvrt hodiny. Popojíždět budete také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. V tomto případě se jedná o 7 minut. No a kratší zdržení počítejte s ním také na Barandáku, pokud jdete dál do Dobřížské ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: 30 stupňů.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hitradio City. Jsme zpátky.
2: Tři hodiny, dvě minuty k tomu, posloucháte Hitradio a vaši odpolední parťáci jsou na místech.
3: Jsem zpátky, baby, je tady, baby.
2: Vincent a Dominik vás zdraví, akorát ta Andrejka zase ne.
4: A tak hele, vyber si jistý jeden bude chybět. Ale ne, za chvilku budeme všichni zase pohromadě. A kdo je taky pohromadě, jsou tady ty čtyři čtvrtě, na který bych dneska rád pozdravil. A možná takovým jako příběhem bych tam rád pozdravil. Protože pokud budete bez práče a nebudete mít na spořilov,
2: okay,
4: tak vás ta vaše záběhlice opustí.
2: Tři?
4: A nikdo s váma nebude chtít chodovec chodit. Rozumíš, ne? To je dobrý, ne?
2: Myslíš, že by tyhle čtyři čtvrtě šly obejít na jeden nádech? Venku v Praze totiž platí smogová situace.
4: Aj.
2: Takže všichni společně nádech a dáme to aspoň na první hit. Nádech.
1: Hit Radio City.
2: Ani to intro nedáme. No tak Bára Poláková, začínáme. Hezké úterý, Praho.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Is it

0: Jeden z těch hitů, co jste dlouho neslyšeli, o to víc sedne a udělá radost. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 11 minut.
1: Domčo, já nevím, jestli si z toho všim, ale Česko se mění.
0: Každým dnem.
1: Přátelé, vy jste si všimli toho, že už se stáváme trošičku jinou zemí?
0: Jak to myslíš?
1: Hele, děkuju za otázku, Horste. Myslím to tak, že venku je vedro, to jsme si všimli všichni.
0: Jasně.
1: Je čím dál větší a čím dál častější. Prej tím tempem, jak to teďkon zde, tak eventuálně budeme mít stejný počasí, jako mají třeba města v Chorvatsku nebo v Itálii.
0: No, takže no, na dovolenou nemusíme.
1: No, tak počkej, ty zase zapomněl, že to moře nám jako nikdo neimportoval.
0: Jo, takhle, no.
1: Jo, to není jako součástí globálního oteplování, balíček je větší teplota plus moře.
0: A vrej přijde, přijde.
1: Hele, co teďkon přijde, je velká změna v agrokultuře.
0: Okej.
1: Okay. Zkus hádat, co teďkon budou pěstovat farmáři na Moravě místo meruněk, tím, jak se mění klima?
0: Melouny.
1: Taky.
0: Taky.
1: No žlutý melouny už u nás normálně teďkon svrčejí, melouny u nás tady jako červený byly vždycky. Něco jiného ještě.
0: Tradiční české tropické ovoce, no asi něco, co se dá vypálit.
1: Fíky!
0: Co se dá vypálit?
1: Fíky. Je to, měli podle mě hlasování o Ostraváci, že to je nejkratší ovoce, který se můžou naučit.
0: Fíky.
1: No takže mě ale zajímá jedna věc, přátelé. A určitě to zajímá i vás, když teďkon bude tak strašný vedro. Znamená to, že se změní i ta natura? Začneme chodit na siesty?
0: Vím, kam míříš a je pravda, že my žijeme v těch čtyřicítkách.
1: Ale chováme se jak Němčouři.
0: Ale máme furt jako až severský návyky v tom životě.
1: Se severskýma návykama, kéž bychom je měli. Kéž bychom, my jsme maximálně v té sauně. Ale chováme se jak Balkánci.
0: Dobře, tak pojďme si teď říct, Vince nám poradí všem, jaký si dát návyky na tyhle teploty. Co znamená vlastně jako žít jako Španělé, Italové, co bychom měli zakomponovat běžně do dne?
1: Nic nedělat a být hezčí.
0: Jo.
1: Tak jo, a teď písnička. Taylor Swift, ta taky nic nedělá.
0: Tak málo stačí.
1: A je relativně hezká.
0: Opatý je. Tak nějak se jmenuje.

0: desetiletí a možná i století. Posloucháte Hit Radio City s Dominikem a taky Vincentem. Tohle už za týden. Co za týden? Za pár dní v pátek, přátelé. Leteňská plán.
1: Plán je to velký.
0: A v plánu je taky Martina Pártlová, která bude předskakovat. Připravený je warm-up, každopádně připraveno je spousta věcí. Brány se otevřou kolem 16:00, hlavně spousta jídla, spousta vody. Mára Ztracený řekl o celý akci, že tam bude nejvíce piva na metr čtvereční, co kdy na jaký akci bylo. Tak hlavně to prokládat tou vodou.
1: To asi Jack se neměl.
0: To asi ne, protože Mára je první český interpret, který na Leteňský pláni vystupuje a byly tam Rolling Stones, Jackson.
1: Ale je to frajeřina. Prostě to se musí říct, že tohle je frajeřina. Ať si kdo chce říká o Markovi Ztraceným. Prostě za mě je to frajer. Víš, jakože to je interpret, který má vášnivý fanoušky a každý, kdo má vášnivý fanoušky, tak má někoho, kdo je na druhé straně. Ale tady to všichni se pojďme shodnotit, že prostě je velký frajer, že do tohohle někdo jde s takovouhle vervou, to je hustý.
0: Jedinečný den jak pro něj, tak pro všechny fanoušky. Přátelé, my na místě budeme, taky se s Márou v ten den a možná už i zítra spojíme. Já si nedokážu představit, co teď prožívá třeba před takovou akci.
1: Musí být nervy, viď?
0: Nervičky.
1: Máro, my ti držíme palce a prosím, podporujme český umělce, který bourají stropy. A teď pojďme s Márou zbourat i tu Letnou.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Kula, hear me.
1: Britney, bitch.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: sladký duet. Lady Gaga, Bruno Mars na Hitradio City, krátce po půl čtvrté. S vámi Vincent, taky Dominik. Jakou nejdivnější příchuť zmrzliny jste tohle léto vyzkoušeli? Neptám se náhodou, my jsme byli v Malý Fatře na Slovensku a tam bylo zmrzlinárium. Když vidíte podél cesty zmrzlinárium nebo nějaký místo, kde prodávají zmrzku a je tam 40 aut, asi to bude dobrý.
1: To je slovo, zmrzlinárium. Já si myslím, že pokud existuješ v realitě, kde existuje slovo zmrzlinárium, tak to nemůže být tak špatná realita.
0: I když to je na Slovensku.
1: Já nejdivnější příchuť, kterou jsem v životě měl, byl led z mrazáku, ve který jsem měl zkaženou rybu.
0: A ty jsi chtěl roztopit, tak jsi lízal jako...
1: Ne, nelízal tu rybu. Já jsem si vzal ten led, který tam byl a načichlo to. Ty jsi jako myslel, že jsem si nasekal schnilou rybu.
0: Ne, že jsi chtěl rozmrazit.
1: Ne, ale tak ono to načuchne, že tam to smrdilo. Takže jsem si vzal ten led, dal jsem si ho do vody, pil jsem ho. A takhle, přátelé, vy, kdo jste nikdy neměl maču, takhle chutná mača.
0: Tak vy radši pište něco jiného, než rybu z mrazáku nebo maču. I když známe v Praze příchuť koprovky, příchuť svíčkové zmrzliny, dávaj to prej. Musím zjistit. Napište nám, když tak, jaká je nejdivnější zmrzka a taky, kde najdem tu koprovou zmrzku. 777-937-777.
1: Želato!
0: Tak.
1: No jsem chtěl tu francouzskou.
0: Panečku. Blondý. Blondětý francouzské nejsou, bohužel.
1: No, já znám jednu, jmenuje se Maria.
0: Wow. Hezké odpoledne.

0: Yes, yes, yes. Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Xindl X, 15:39. S vámi Vincent, taky Dominik a hlavně vy se podělíte s námi ve zprávách a na WhatsAppu. Chodí neustále nějaký typy, kam na nejlepší zmrzku. Mně se líbí Vincův postřeh. Jak vypadá spokojený chlap?
1: Takovej ten nejšťastnější muž, který může kráčet po zeměkouli, je ten chlap, který chodí sám po ulici. Dospělej chlap s aktovkou u roce. Jde prostě z korporátu, má na sobě ten oblek a u toho má v ruce zmrzlinu a líže jí.
0: Tak poznáte štěstí.
1: Vem si, že když seš tak jako v pohodě s tím, že seš prostě 40-letý, 50-letý chlap, který jde a veřejně líže zmrzlinu, tak prostě umíš být šťastný.
0: Tohle je úkol pro nás mileniály, dopracovat to do tohohle stavu. Kam na takovou zmrzku jít? My jsme řešili divný příchutě, chodí tady různý, čabajková, cibulová. Jak jsme byli na tom Slovensku, tam jsem měl kupicovou kaši a šlahačkovou zmrzlinu.
1: Ale to je dobrý, no, šlahačková zmrzlina.
0: Dobrý to,
1: prostě, to je prostě jenom smetanová zmrzlina.
0: No, chutnalo to tak. No.
1: Slováci nás tady bulíkujou.
0: Ale můžete vyrazit například do kavárny LCPLC ve Zdicích, tenhle typ nám dává Dana, a nebo tady mám například...
1: Do Pekelce.
0: Chorvatsko, to je daleko.
1: Ano, to je daleko.
0: Jo, no tak mám tady Ovocný světozor, klasika u Václaváku.
1: No, hele, klasika je taky klasika. Pojďme jako nebejt ofrňují vůči tomu, že už to tady nějakou chvilku existuje. Já si pamatuju, jak jsem tam chodíval a kupoval jsem si kelímek šlehačky. Jenom v obyčejný šlehačky, protože to je hrozně dobrý. Prostě kelímek šlehačky. Jestli vás to zajímá, teď mám intoleranci na mléko. Možná z toho.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: Posloucháte Radio City, no zrovna jsme to s Vincentem hodnotili. Ta Shakira vypadá lépe než ve 20. Do celý ještě zbývá pár hitů, ale taky se na Radio City díváme, co bude ve zprávách s Vincentem. Hele, vlaky City Elephant budou mít kamerový systém. A já si vybavuju několik situací v životě, kdy jsem udělal něco, pak jsem se rozhlížel, jestli jsou kolem kamery. Máš něco takového, že jsi udělal něco trapného a pak se rozhlížel, jestli jsou tam bezpečnostní kamery?
1: Já nevím, do jaký míry to můžu teďkonc přiznat a nejít do vězení.
0: Tak to přiznám já, protože na Slovensko v nejbližší době neplánuju cestu. Víš, jak jsem ti posílal z toho ty fotky a vám to taky prozradím.
1: Chceš to říct, jo? Jsi takovýhle frajer.
0: Jsem, jo.
1: Tak já můžu to popsat já z mý perspektivy?
0: Pojď, pojď.
1: Dominik mi najednou poslal, byl v Národním parku, video, jak se cachtá tam v těch nádherných křišťálových vodách. Ještě k tomu dal takovou hezkou slovenskou, můj oblíbenou písničku. Zpívala se tam. No a najednou Dominikovi došlo, že to je Národní park a že se tam koupat nesmí. Pod pokutou kolik?
0: 3000 euro.
1: A jenom pozor, to nebyl Dominik, mrk, mrk, Vršanský.
0: To ne. To nám píše...
1: Dominik Koupalovič.
0: Jo.
1: Srp.
0: To se žerou, dobrý.
1: Jo, dobrý, už je to lost. Stejně jak ty a Benga.
0: A Marek. Linkin Park na Radio City.

0: Sixpence, non the richer. Posloucháte Hit Radio City, za pár minutek už jsou tady zprávy, ale ještě předtím, opatrně z té práce, podívejte se, něco se na nás valí, mrkneme se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Opatrně, jak říkal Dominik, zejména na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol, tady to platí pro oba směry. Počítejte s 15 minutami. Bouralo se na Černáku ještě před nájezdem do Kbelské ulice, tady se zdržíte od Běchovic, počítejte s 10 minutami. Komplikace jste hlásili také na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu a také v oblasti kolem Motola po pojíždí Krátce, Bělohorská a Karlovarská ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vlaky City Elephant budou mít kamerový systém. Půjde o 55 souprav, které jezdí v Praze a ve středočeském kraji. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících, pak prevence kriminality a omezení vandalismu. Kvůli vytíženosti vlaků je možné odstavit k instalaci vždy jen jednu soupravu. Celý proces tak potrvá.

0: 10 minut po čtvrtý a Adele na Hit Radio City s vámi Vincent a taky Dominik. Hezké úterní odpoledne přejeme. Chci se s vámi o něco podělit. Můj malej 8letý syn je teď na týrnu babičky. Až do neděle.
1: Krásný, takže co, ty teďkon zděláš, že tančíš, že jsi z toho šťastný. To znamená, že jsi včera odjel?
0: Že jsem včera brečel, to znamená,
1: ano,
0: jak mi
1: a
0: chybí.
1: Znamená to, že dneska budeš dělat, že jsi šťastný a zítra budeš zase bulet, že ti chybí.
0: Takhle, bejt na mě a nebýt mé přítelkyně Páji, jedu pro něj. Ano, já jsem ten rodič, který je závislý na synovi a chtěl by ho okamžitě domů. Na druhou stranu vzpomínám na to, jak já jsem byl u babičky, jak mě to stmelilo, že jsem měl čas jako být sám se sebou konečně.
1: Ale hlavně si mohl být s tou babičkou, která tě rozmazlovala, vykrmovala. Teda moje babička, přemýšlím, jestli mě rozmazlovala, vykrmovala. Víš, jak normální babičky mají takový to, že ti cpou jídlo.
0: No,
1: a tady máš, a ty už nechceš, tak tady máš ještě tohle,
0: to
1: a tady máš ještě tohle. Tak já si pamatuju, byl jsem u babičky na chatě. V Beskydech, bylo to romantický, možná takováhle hudba tam hrála. A na vrcholu kopce babička nám udělala nějaký jídlo a potom upekla takovej ten úžasný koláč s drobenkou. Mm. A ten voněl celým tím kopcem, meruňky, drobenka, máslo, všechno tam krásně hrálo všemi smysly.
0: Jsme tam, všichni
1: já
0: jsme
1: já jsem
0: tam.
1: Dostal to jídlo, nějakou koprovku, jedl jsem a už jsem úplně nemohl, ale věděl jsem, že ještě trošku chci ten koláč. A moje milovaná babička se ke mně naklonila a řekla: Vinčičku, ty už nechceš jídlo, tak chceš ten koláč? A já říkám: jo, babi, tak jo. A ona to řekla: ovno dostaneš, nedojedl si oběd. A nedostal jsem ho.
0: To je babča. Takže kdo chce na převýchovu?
1: Jenom bylo jasný, že jsem řekl ovno, ne nic jiného, jo?
0: Samozřejmě.
1: Jo, jenom kdybyste psali, že jsem vulgární, tak nejsem.
0: Ovno můžem.
1: No.
0: Opravdu. No.
1: A tady to je po Iči dobrá písnička.
0: Nelly Furtado. Jak vzpomínáte na vaše prázdniny u babičky? Klidně napište 777 937 777 nebo nahrajte hlasovku.

0: A už se to protrhlo. Už se to na nás valí, už tam prší, posloucháte Hit Radio City. Tohle byl kamarád, vaši dva kamarádi, Vincent a Dominik. No tak v tom dešti vzpomínáme na prázdniny u babičky, kdy se i ten déšť dál nekonečnej, stejně jako celý dny.
1: Já víc, co si pamatuju, to už dneska taky moc není. Jak jsi vyšel ven a takový ten specifický druh ptáčku pípal.
0: Umíš
1: takový
0: napodobit.
1: Ty vesnický, já vím,
0: ať si představíme.
1: Jo, hele, umím. Udělej nějaký ty, udělej slepici.
2: A já pojďám.
3: Vinto, Vinny, kde jsi? Pojď sem.
1: Ale babi, já nechci tady, pojď sem, pojď. Pojď, ještě konec tady dělat. Já mám moje trauma z toho, všiml jsi, jak to bylo zlobem?
0: Všimám. Přátelé, kdybyste Vincu viděli, jak kdyby byl ve Vietnamu, nebo viděli jste Ramba, celý trauma se mu tam promítalo.
1: Co se stalo s tou babičkou tady ten den? Já na to musím přijít, počkej, já to musím dohrát.
3: Vinny! No, co jsi to tady udělal? Co jsi to tady
1: Naču, aha, nic, no, nemusíme o tom vůbec mluvit. Pojďme radši mluvit o nějaký soutěži, o něčem hezkým.
0: Ať tomu nepropadne, protože budeme nepoužitelní, ale od toho jste tady vy. Kdo je dneska úterý nejvíc nepoužitelný?
1: Já ne. To ne. Vy napište, jsem nepoužitelný na 777-937-777.
0: Tenhle týden můžete vyhrát lístek pro celou rodinu do zoo. Ještě jednou číslo?
1: Já můžu vymyšlenou řečí?
0: Tak pojď.
1: Freak, ink, bunga, freak.
0: No konečně víte a jdeme na to.
4: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

et d'entendre.

0: Já myslím, že kdyby Eden byl volnej, tak tam koncertuje ještě do dneška. Eva Farná, posloucháte Hit Radio City. No a jak se koukám, máme půl pátou, víte, co to znamená.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Jako první nám napsala, že je úplně ne nepoužitelná, ale marná Erika, ahoj.
2: Ahoj, veselej.
3: Eriko, já jsem prej slyšel, že jsi single teďkonc nějak, nebo co?
2: No na 16, no já už od první chvíle jsem smutná celá.
3: Takže tě odjel partner tvůj životní?
2: Jo, my jsme hrozně zamilovaní pořád.
3: A první, no, takže... takže mi chci říct, že první věc, co uděláš, když ti odjede partner, je, že zavoláš dvou frajerům, jo?
2: No jasně.
0: A ještě řekneš, že jsi marná, nepoužitelná.
2: No tak jak na co, že jo? To už zase to má tisíc odpovědí.
3: Hezky, ty se toho nebojíš. Hele, tak se toho ještě neboj chvilku, protože jdeme si to rozdat. Samozřejmě v nepoužitelných. Je to jednoduchý. My na tebe budeme chrlit otázky a ty musíš na všechny odpovídat špatně. Pokud to stihneš v rekordní čas, tak my pro tebe máme úžasnou odměnu. Jseš
2: no, ready? Jasně, ale to se ukáže až v pátek. Jo.
0: Přesně
3: no,
0: tak.
3: Ale ty to nějak víš, já už nemusím nic říkat, to je úžasný
2: já
3: s tebou.
2: Já se budu fandit.
0: My sebe taky.
3: A teď si fandí, protože začínáme za 3, 2, 1, start.
0: Kolik je venku stupňů?
2: 3.
0: V jaké zemi najdeme Eiffelovku?
2: Londýn.
0: Jak se anglicky řekne Marek ztracený?
2: Fuj table.
0: Za brouky hit dvě lahve vína.
2: Klikatá.
0: Co patří na langoš?
2: Paprika.
0: Kolik členů má kapela Marka ztraceného?
2: 10.
0: Jak dělá vosa?
2: Blu.
0: Jak dělá fukar na listí?
2: Blu.
0: Kolik je 50 děleno 50?
2: 35.
0: Doplň text, naše cesty rovný?
2: Všechny.
3: Stop. Ty kráso. Tak se slyšel, to je dobrý čas.
2: Ta vosa teda, nebo to
3: hele, takhle, jak dělá vosa? Jak dělá fukar na listí? To jsou dva jiný zvuky.
0: Byly to jiný zvuky.
3: Já ti to uznám, protože tenhle čas se mi hodně líbí. 31.18.
0: To je rekord? Jo.
3: 31.18, ty máš rekordní čas.
2: No, tak si budu držet palec do pátku. To se zase ještě, ale třeba někdo ukáže, že je marný.
3: Můžeš být trošku šťastná?
0: Rekordmanko, haló.
3: Ty tady uděláš rekord, my tady máme radost a ty nám do toho vnášíš pesimismus.
2: Já si budu přát, že to tak zůstane.
3: Věř tomu, fandi tomu.
0: Takhle, kdybychom my vydrželi 31 nebo kolik máš, tak je to blbý, ale ty to, fajn.
3: Až tak, domy, jo, až tak.
0: Pravý čas skončí, měj si krásně.
3: Pravička, ahoj.
2: To bych vám potná, to je jako krásně, no, ale tak teď se to hodí, že jo.
3: No hele, my už jsme řekli ahoj, my už nic neřekneme, ahoj.
0: Kamarádi, zase někdo z vás zítra, ale laťka je hodně vysoko, nebo nízko, nevím.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.
0: Pokračujeme v hitech, který pro vás máme do toho deštivého počasí. Nenapadlo mě, že tuhle větu dneska řeknu Coldplay.

0: Ella Henderson, vy posloucháte Hit Radio City, 16 hodin 39 minut. S vámi také Vince a Dominik. Ať prší nebo jsou tropy, jsme tady pro vás. To není náš slogan, ale vlastně v nadcházejících volbách by se to mohlo hodit. Komunálky, to jsou tak specifické volby. Jsi pravidelný volič u vás na Suchdole?
1: Rád bych řekl, že ano, ale musím se stát i voličem, protože každý na těch komunálních volbách vlastně jenom po nich říká, a tady to jsou hrozný, tady nikdo nic nedělá, ale šel někdo pro boha volit jako do komunálních voleb, a pokud nějaký volby něco můžou opravdu změnit ve vašem životě,
0: ano,
1: tak to jsou ty komunální volby.
0: Každodenním styku se svým městem. Nejlepší je to na malém městě. V Praze už to je jako velká politika.
1: Já jsem na vesnici v podstatě, já jsem na okraji Prahy. A víš, že nás tam teď nachytal jeden Větnamec?
0: Protože nám,
1: no, koupil se tam vlastně, bo zaplatil si, že může využívat prostory staré hospody. A řekl, že tam otevře vietnamskou restauraci. Všichni se začali těšit. A on z toho udělal večerku. Další?
0: Tak vidíte, ale to jsou problémy, které se nás týkají.
1: Takže já teď konc volím u komunálních voleb Nungwangandina, protože tomu věřím, že tam nic takového neudělá.
0: Asi tak. A možná bude mít stejně povedenou volební píseň. Jako Hit Radio čekáme na další hity, protože každá správná strana, každý uskupení má nějakou píseň. A i když zatím nemá
1: žádnej zářez na kontě, co to je?
0: Zní to jako pokáč, ale bude tam v duetu asi Jan Komínek s Dominikem Ferim. To je volební píseň.
1: A tak ale on jak říkal, že nemá zářez, tak ten už má zářez, ne?
0: Jo.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: a Zaz.
1: Miraj a jejich oči za 10 minut, je tady pátá. Posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. Hledíme Luce pod ruce. Za měsíc jdou děcka do školy. Přesně.
2: Mně to je jedno, já nemám dítě.
1: Já vím, ale musíš jezdit opatrně na tom suhrole, přechody hlídat, jo, jak zase půjdu do školy, bude to rušný na cestách, jako vy všichni, dávejte pozor. Ale já si pamatuju na ty prázdniny, když mi třeba bylo, jak mému synovi Alexovi, ten srpen už strašně sletěl.
2: Já vlastně, mě mrzí to, že nemám už v, na základě toho, že existují prázdniny, že vlastně nemám v životě to, na co bych se mohl takhle těšit. Když ti někdo řekne, a teď budeš mít 2 měsíce krásného nic.
1: Na účtě.
2: Na účtě.
1: To ti můžeme splnit.
2: To ti můžete. Děkuju. Dobře, něco za něco, to beru, no.
1: Každopádně měsíc prázdnin, doufám, že si ho užíváte, no. I když teď měly být 3 dny tropy a...
2: Jak říká Mendes, každý mě ten život treat you better. Oh.

0: Za pár minut máme pátou. Podíváme se na cesty s Lucií, posloucháte Hit Radio City. Tak si říkám, jestli jste ráno nebo dopoledne vyrazili do práce pouze v kraťasech, v tričku, cesta domů bude horší, tak hlavně opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Příjezd od zdi bude 8 dál do Kbelské ulice. Počítejte kvůli pracím na silnici z více auty, aktuálně 15 minut v koloně. Štěrpolská spojka, oba směry, i tady jste hlásili 15 minut. Kolony by se ale měly pozvolna rozjíždět. Dlouhé popojíždění hlásí Baranďák dál do Dobřížské ulice, i ta samotná směrem do centra. Počítejte minimálně s 10 minutami. Popojíždí také část Pražského okruhu, a to od sjezdu z D5 směrem na Jinočany a Ořech a v opačném směru ulice k Barandovu a nájezd na samotný okruh. Zdržení v oblasti kolem 15 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Až o 15% více pacientů evidují v souvislosti s vysokými teplotami nemocnice na Bulovce, v Motole a na Homolce, či ve Všeobecné fakultní nemocnici. Zvýšený počet pacientů přichází také na urgent v Krči. Současná vedra jsou riziková zejména pro seniory, malé děti nebo onkologické pacienty. V nejbližších hodinách se objeví silné bouřky. Postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední Čechy až na sever. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstanou tropické. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol, chystá změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Uvedl to na síti X. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Dnes brzy ráno začala sklizeň prvních hroznů na letošní burčák. Ve Vinohradech u Dolních Dunajovic a ve Valticích sběrači sklidili zhruba 3 tuny hroznů. Při výrobě burčáku je důležitá rychlost. Čím kratší doba uplyne od sklizení do lisování, tím lépe se hrozny uchovají své aroma. Po lisování začne mošt kvasit. Burčák se může v Česku prodávat od 1. srpna.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Jak už zaznělo, také do Prahy a středních Čech mohou dorazit ve večerních hodinách silné bouřky. V průběhu noci pak čekáme většinou oblačno, do rána se vyjasní. Teploty budou klesat na 22 stupňů, čeká nás další tropická noc. Zítra opět proměnlivo při zvětšené oblačnosti přehánky a teploty kolem 36 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
3: Jo, to je naše poslání. Minutu po 5. hodině Dominik a Vincent zdraví, ahoj.
4: Ahoj, 5. hodina, dej mi 5. Nazdar.
3: Nazdar, burčák o 5.

Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.

jediný důvod, proč se vracím, si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Zpátky.

0: Už teď tak nějak tušíme, že v pátek to bude velký. Marek Ztracený, Leteňská pláň, ale tohle bylo ještě z Edenu. Posloucháte Hit Radio City, 17 hodin, 9 minut k tomu. Jste připraveni, pokud stojíte v tom počasí v zácpě hrát?
1: Já doufám, že jo, protože pro vás mám po dlouhý době opět moji úžasnou hru. Ta spočívá v tom, že já vám teďkonc přečtu nějaký titulky. Ty jsou to titulky zpráv ze světa a já vám je ale neřeknu celý. A vy musíte za pomoci svojí kreativity a imaginosti, ne to není slovo, uhádnout, jak to asi pro Boha doopravdy dopadlo. Jste ready?
0: Jsme!
1: V Číně. Ne v Děčíně, ale v Číně.
0: Dobře.
1: Probíhal souboj v kleci. A jeden druhému zápasníku provedl něco netradičního. No, já se ptám, co to bylo?
0: Ukousnul mu něco?
1: Ne, ukopnul mu něco.
0: A vyletělo to, opustilo to jeho tělo?
1: Ano.
0: Co si můžeme vzájemně, přátelé, ukopnout? No tak zuby mu letěly, protéza.
1: Hlava.
0: Cože?
1: Celá hlava.
0: A to byl Jackie Chan?
1: Nebo? Ne, byl to zápas robotů. Humanoidních robotů. Nachytal.
0: Nachytal.
1: No poslouchejte, normálně tam už totiž probíhají skutečný zápasy mezi robotama a nejsou to takový ty jakože roboti malilinkatý natahovací. Normálně humanoidní roboti v lidský velikosti, ale oni normálně dělají třeba jako salta, kopy z otočky, že se hejbou jak lidi. Neuvěřitelná podívaná.
0: Kde se to zastaví ten vývoj?
1: No a dobře, tak když teď budeme u něčeho hezčího, jo, tak snoubenci v Německu po své svatbě udělali i hned něco netradičního.
0: Němečtí snoubenci po své svatbě, no tak rozchod to nebude, o tom by nepsali, že by se rozvedli, že?
1: Dám ti radu, chceš? Stihli to za 90 minut, včetně obřadu. Včetně obřadu.
0: Rovnou počali.
1: Haha, frajere, oni rovnou porodili.
0: Pustý.
1: To se normálně stalo. Ona řekla ano, ne. Žbluň jsem chtěl udělat. Začala téct voda a ona jela do nemocnice a 90 minut od toho, co řekla ano, už bylo miminko na světě.
0: Takhle je super, že teď ten manžel si bude pamatovat datum svatby. Doufám, jestli je dobrý táta.
1: Ano, oni dokonce totiž to datum svatby na něm lpěli, protože to vycházelo přesně na jejich výročí, dvouletý. A krásný bylo, že oni totiž říkali, že chtěli být oficiálně rodinou ještě než se malý narodí. Tak to se jim teda za 5-12 povedlo.
0: Za 5-12, poslední chvíle.
1: A přátelé, mám pro vás ještě jednu takovou malinkou nebo velkou událost. Vy nám ale pište na 777-937-777. Jak podle vás tady ten titulek skončil? Muž se ženou v Anglii byli nejlepší přátelé, než se všechno změnilo. Stali se z nich totiž?
0: Nejlepší přátelé, no tak nepřátelé, přátelé, tak to nebude jednoduchý, že?
1: No,
0: přátelé, nepřátelé, no. Bude to
1: nějak stavit? Si jim změnil jako status.
0: No
1: a
0: pište.
1: A velmi razantně. Co si myslíte, že se tady těch nejlepších přátel jednou událostí stalo?
0: 777-937-777.
1: A teď už Pink. Haha, ne, nachytal jsem vás taky. Hunter X.
0: Ty jsi dneska opravdu...
1: Hej,

0: Snad se ty frekvence cestou nestratily a doputovaly až k vám. Takový jsme rozverní dneska. 17 hodin a 17 minut, udělejte si na telefonech screenshot. A doufám, že ho máte v ruce, protože před chvilkou jste nám na Hit Radio City odepisovali. My tady totiž máme vždycky titulek, respektive Vincent, a ostatní neví nikdo, jak to končí.
1: A já vám to řeknu. A otázka byla. Muž, nevím, ať víte, teď jsem byl otravnej sám sobě, jo, s tím, jak jsem to řekl. Mám nějakou sebereflexi.
0: Výborně.
1: Muž se ženou v Anglii byli nejlepší přátelé, než se všechno změnilo. Stala se z nich? No, Adamčo, co si myslíš, že se z nich stalo?
0: Takhle, mám tady tipy, že potom hned opustili tenhle svět, že se s nich stali nepřátelé, klasika, hele, nic, co by mě...
1: Tak já ti dám trošku radu, jo. Jednomu bylo 60 a druhý bylo lehce po 50. Mhm. Co myslíš, že v tady tom jako věku můžeš získat?
0: Předčasný důchod.
1: Stali se z nich předčasní důchodci? O tom je ta zpráva?
0: Jo?
1: Ne. Stali se z nich sourozenci.
0: No ká.
1: Počkej, ale ten příběh je krásný.
0: To dovysvětli.
1: Oni spolu začali pracovat. On byl autobusák a ona štípala lístky. A normálně, nebo počkej, řidič vlaku. Ano, ne.
0: Strojvedoucí.
1: Prostě byl v MHDčku a ona štípala lístky. A takhle se tam spolu poznali v té práci a hrozně se začali kamarádit. Stali se z nich nejlepší přátelé. Ne milenci, ale nejlepší přátelé. A 2 roky opravdu si povídali, volali si večer. Teď přemýšlím, jestli nekecaj. Teď normálně přemýšlím, jestli nekecaj. Jako všechno nasvědčuje tomu, že to zjistili velmi pozdě a teďko dělají, oni jsme byli kamarádi. Ježiš, ještě, že mezi náma nic nebylo, než jsme to zjistili.
0: Sweet home Alabama.
1: Ne, sweet home Anglalama.
0: Já si to.
1: No, tak poslouchej, tak normálně si povídali a oni jednou při nějakém večerním telefonátu, tady něco smrdí, no, a nejsou to, jak se tomu říká, ty když máš ty vonivý tyčinky, tomu se říká incest, to je jedno. Tak poslouchej, tak jí normálně řekl, že se narodil, že byl adoptovaný a že se jmenoval Proud Love, jako hrdá láska. A oni vlastně vám řekla, počkej, Proud Love, to není úplně běžný jméno.
0: Jasně.
1: A navíc takhle se prejmenovala jako moje máma za svobodná a i já. A zjistili, že ten kluk opravdu byl adoptovaný brácha, který ho ona nějak musela dát k adopci dřív, než tady ta se narodila. Takže normálně z těch nejlepších kamarádů se stali nejlepší sourozenci.
0: Kamarádi, dávejte si bacha na to, s kým randíte.
1: To je morální story. Jo, ale vlastně jo, to je morální story.
0: Je.
1: Nejdřív si opravdu ověřte, že nejste sourozenci. V Islandu na to dokonce mají apku.
0: Abyste zjistili, zda náhodou neplánujete rande se sourozencem.
1: No, protože než na tom Islandu měli tu apku, aby se nekřížili, tak tam právě vznikaly ty trpaslíci nebo skříci, jak tam nějak v tom folkloru.
0: Rozumím. Co vy se s námi nedozvíte, kamarádi?
2: Hit Radio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: To není možný, mě se chce příknout zrovna, jak zapnu mikrofon.
1: Tak se příkni, udělej to.
0: No, tak teď jsem to zadržel, no. Ale vydávejte pozor, může to přijít kdykoliv. Posloucháte Hit Radio City, za námi Temper City a my vás sem do takového malého městečka pozvat. Vyrostlo nám totiž na Letné a jsou tam frajeři. Jsou to cirkusáci, ale nečekejte cirkus s klauny.
1: Ne.
0: Letní Letná.
1: To oni to jsou takový klauni. Spíš nečekejte jako cirkus se zvířatama. A z lidí, co ze sebe dělají klauny tím, že týrají zvířátka. Protože tady dělají salta, frajeřiny a celovečerní zábavu s úžasným jídlem. A dokonce, jestli jsem slyšel správně, tak tam prej existuje i něco takového jako hlídání malých dětí.
0: Je
1: to tak. Můžete užít večerní program.
0: Takže až se vám vrátí z těch táborů, z příměstských táborů, můžete je vzít a zase rád na hlídání.
1: Zbavte se svých dětí a užijte si Letní Letnou.
0: Kdy? Od 12. do 31. srpna v Letenských sadech v Praze. Doražte.
1: Já jsem tam byl a je to hustý.
0: To je nejlepší recenze.
1: No, ne jako autentická. Fakt je to hustý.

0: Jelen na Hit Radio City za chvilku 6:15. Jak nám to spolu letí, Vince a Dominik vás zdraví. Dneska jsme tady společně řešili prázdniny u babičky. Všichni máme krásné vzpomínky, i když všichni. Náš posluchač Tomáš nám nahrál hlasovku, kde vzpomíná na to, jak trávil léto.
1: Ahoj, tady Tomáš. To já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsme jezdili s bráchou do Krkonoš, dědovi a babičce. A jelikož děda byl podplukovník, tak jsme dostávali takový čout, ráno 6 nás budil, honil nás na rozcvičku, jo, museli jsme jezdit se rozcvičit všichni. Pak jsme se šli umýt a pak jsme tady dostali snídani. A po snídani znovu nás honil, aby jsme prý nevychladli. A vrátili se prý do Prahy svěží a mohli se zase učit. Takový srandista děda byl. Tak se mějte, čau.
2: Já si myslím, že tady ta trauma je naprosto adekvátní. Mm-hmm. Tomáši, my tě zdravíme. A prosím, možná teďka ti tolik nehoň.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Blíží se na nás nejenom bouřka, ale taky 6. hodina, posloucháte Hit Radio City. Přátelé, tohle byla Pink a my musíme spink. Končíme.
1: Spinkat.
2: Jak se ti dneska bude spát? Bouřky.
0: Já doufám, to miluju ty noci, jak to bubnuje na oka. Já to zkusím takhle v éteru.
2: ASMR. Jsme první ASMR rádio v České republice.
0: Proč to ještě neudělal nikdo? Počkat, to máme. Musíme sundat z toho ten vinčus, na tom je taková ta pěna.
2: Poslouchejte. Teď jsme tady bez filtru. A tak to zní náš hlas, když na sobě nemáme takovou chlupatici?
0: Bez ochrany.
2: A takhle vám to bude bubnovat.
0: A jsem Radio Hit Radio City zítra.
2: Se připravte a my jdeme už pomalinku spát.
0: Ježiš, taky. Jo. Tak ahoj.
2: Dej mi pusu.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu. Lili.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem do centra. Popojíždíte také Pražským okruhem na úrovni Jinočan a Ořechu nebo Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol, tady v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 tisíc diváků.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Oblačno, místy polojasno, z počátku noci ještě v Čechách, doznívání přehánek a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přehánky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Metal Joe a Marky Mark v éteru Hit Rádia, hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos. Pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28, co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungujou, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20 tým právě teď.

To je prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný, klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.

0: najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.

Gambare a seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Ne. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my svými maximálně můžeme leholince řídit, jo. A bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli. Ale víte, jak to je, jo, taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joan Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. Třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Jovi a Runaway v éteru Hitrádia. Hezký večer. Tak když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Ne.

0: Tohle jsou Beyoncé a Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba, takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, a nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože, já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No a lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy, z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin'. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer, doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme, třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo a najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete. Jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Korona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Kiss Under the Boardwalk. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo. Ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený. A ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený, opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a černý brejle právě teď.
1: Nosím černý.

0: Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No, já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou. Tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, právě

a Maduar v éteru Hit Rádia. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za těm nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner, už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.

tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.